0: la bouche à la douche.
1: Pchak toukadou. Pchak toukadou. Pchak pchak toukadou. Pchak toukadou. Pchak pchak toukadou. Pchak toukadou. Pchak toukadou.